видно. Co mě se nachodil, co mě se nachodil do děvčiny darmo. Co mě se nachodil, co mě se...